0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Popis pohlavního života tohoto tvora soudobé biologii doslova šokoval. Všeobecně se hovořilo o sexuální bombě století. Zdrženlivější Sigmund Freud použil mírnější termín sexual handgranát. Zimmermann totiž objevil, že arktický sněžný člověk je samosnubný. Což znamená, že k rozmnožování nepotřebuje partnera. Proto je zvlášť důležité přeložit v jeho případě správně anglický termín snowman jako sněžný člověk. A nikoli, jak se u nás žilo, sněžný muž. Jde totiž o muže a ženu zároveň. Nevystačíme tu však s termínem hermafrodit, neboť tato dvoupohlavnost u něho vede mnohem dál. Tak nejlépe je to vidět například na technice rozmnožování. Zimmermann měl to štěstí, že ho mohl skrytě pozorovat právě v době říje a shrnul svá pozorování do výstižného termínu polární samohana. Byl bohužel také svědkem jedné sebevraždy z Vilnosti. Dalším překvapením je, že se sněžný člověk jako biologický pár nejen rozmnožuje, ale i chová. Zimmermann zřetelně slyšel, jak tento tvor neustále mluví sám se sebou. Nejde však prý o samomluvu, ale o vyslovený dialog, který někdy přechází až v hádku. Vysokou pištivou fistulí jakoby vyčítá a obvinuje a hlubšími hlasovými tóny pak zaujímá pozici obranou a odmluvnou. Zimmermann o tom říká. Jeho řeči jsem sice nerozuměl, ale z intonace jako bych přímo slyšel něco v tomto smyslu. Kolik bylo hodin, když jsi přišel domů? Já nevím, bylo ještě světlo. Světlo je pořád, máme polární den. Slavil jsem tvoje narozeniny. Nelži, kdo ví, kde lítáš a mě z toho pak bolej nohy. A právě dualita této řeči, toto spojení první osoby já s osobou druhou ty, vedlo Zimmermanna pojmenování sněžného člověka výstižným slovem játy, které později Angličané zkomolili na jety. Na základě těchto poznatků sformuloval pak Zimmermann novou teorii o vzniku a funkci jazyka. Příklad sněžného samotáře je pro něho důkazem, že řeč nevznikla jenom z potřeby dorozumět se v kolektivu při koordinaci práce, ale že je základní lidskou potřebou každého jedince. Lapidárně řečeno, člověk se ani tak nepotřebuje dorozumět s jinými, člověk se prostě potřebuje vykecat. Samotářství a plachost sněžného člověka poněkud kontrastuje s tím, jak se chová k lidem. Při spatření polární výpravy se sice drží stranou, ale radostně tleská. Zimmermann z toho usoudil, že sněžný člověk nevidí v polárnicích nepřátele, ale užitečné tvory, kteří mu přinesou žráblo a zmrznou. Tolik tedy o Zimmermannově polární expedici.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co je dneska v televizi?
2: Veselohra.
1: Veselohra? Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer, zase abych sebou celý večer mlátil smích.
2: Hraje v tom Funěs.
1: Louis de Funès. Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na ten cholerický humor.
2: Vidíš?
1: Já nic nevidím.
2: Tak vidíš.
1: No počkej.
2: No zapnutý to je.
1: To přece není možný. Pardon, nerozumíš, nerozumíš. No to není možný. Teď to včera ještě šlo, ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk. Nedělala jsi s tím
2: něco? Já, Mirečku, já kolem televize jenom po špičkách.
1: Kam jdeš? Nic si nestalo?
2: Bodka.
1: Nestalo se nic?
2: Zvrkla.
1: Nestalo se nic?
2: Kam jdeš?
1: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
1: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohu si zavolat?
1: Zavolat? To můžu.
2: Televizního opraváře, samo sebou.
1: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vychýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
1: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. A nechápe mi! Kopel na koberec!
1: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
1: Ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, teď víc na večeře. Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnu. Jsem si to rozšlapal jako hroch.
1: My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínat.
2: Tobě se nesmím nic říct. Ty se hned napoukneš jako balón. Jako koza na pojeteli.
1: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel.
1: Ne, tak o co jde?
2: Jde o princip.
1: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska!
1: Denně to je.
2: Fůra!
1: Ano, každou hodinu, každých 10 minut, ano!
2: Dneska fůra popele na peršanu, včera rozlitý pivo u lednice. Maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale...
1: Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Tihle! Já se nesmím rušit. Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
2: Co například?
1: To je takových věcí, že si to nepamatuješ.
2: Ne, já taky ne.
1: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil.
2: Těsnění.
1: Ještě víc. To jsem, já jsem to těsnil.
2: Těsnění, to se nám utěsnil.
1: No, jsem utěsnil.
2: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Jenomže od té doby máme místo tři místnosti dvě.
1: Ale za to větší.
2: Ty jsi mi koupil tenhle ten uhňahňavej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel, kopeš pletel.
1: Popel! Tak jsme se u toho! Už jsme zase u toho! Popel a popelíček!
3: Už jsme u toho. Výborně.
2: Kam jdeš? Vstajte plichu. Do hospody, jo?
3: Tady se bude luxovat. Tady se bude gruntovat. Tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říkám. No, vždyť ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. To si mě možný. No, je tam, ale to je trangá. To znamená, někdo na něco dělal a rozpojil to.
2: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš,
3: že jsem luxovala. Vidíš, my jsme zaluxovali.
2: Tak to zapni.
3: Co se stalo?
2: No.
3: Počkej, kolik je hodin?
2: Proč? Ty někam jdeš?
3: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
2: No, to je 8 pryč, to.
3: Definujeme se.
2: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš, zvuk, zvuk.
4: Kdo se?
2: Už je tam.
0: Rádio Jihlava 101,1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spreje, vyrábělo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spreje od nás? Teď to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduchý, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo: Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto, já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se: ty jsi hajzel, Franto, jo? A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle, jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel: já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl: nechoď tam k tomu Frantovi. Naopak každý: běžte pijat k Frantovi. Asi něco mu je, jo? To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt... jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technikář, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo a ten přišel taky a slyšel: já tady umělám, podívej se klíčovou dírkou. Tak tam strčil: podívej se očičkem, to očičko. Se tam podíval takhle, ozvalo se: Brbla se zvedl a říká: já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem.
1: Tak brbla důvěřivě druhým očičkem, zase. Akorát to tady strašně smrdí.
0: No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co?
1: Co by mě mělo vadit?
0: Počkej, já jsem našel klíč a otevřu, já se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si brbla koupil nový sluneční brýle.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak se podívejte, pane Růžička.
2: Ano, prosím.
1: Uklidněte se.
2: Ano, prosím.
1: Pane Růžička, vy jste obžalován z toho, že jste dne 5. června roku 1986 v Přímé ulici v Praze 5 v domě číslo 27/1901 na domovní chodbě udeřil do hlavy pana Antonína Ptáčka bytem tantéž. Jako vaše advokátka musím vědět všechno a proto bych ráda, kdybyste mi odpověděl ještě na pár otázek.
2: Ano, prosím.
1: Čím jste pana Ptáčka udeřil?
2: No, čím jsem jako majznul, jo? Bádzamrem.
1: Co?
2: No, kladivem.
1: Ano. A co bylo dál?
2: No, dál jsem omdlel. Hrůzou. Já jsem ještě nikdy nikoho, rozumíte, ne tento, to kladivé.
1: Ano, já to chápu, pane Růžička. Můžete mi říci, proč jste to udělal? Z psychiatrie vám vydali osvědčení, že jste byl plně při smyslech. Žádná duševní porucha, žádný náhlý zkrat.
2: Máte těžký, paní doktor. Totiž v našem domě to od nepaměti chodilo tak, jo. Ženský měli vyhrazenou chodbu, dvorek a prádelnu. Tam se jako scházeli, kecali, hovořili, rozprávěli, no. Aha. No, znáte to, no.
1: Ano, chodbu, dvorek, prádelnu a prosím vás, pokračujte.
2: No a my chlapi jsme se scházeli jako u černýho vola. Po práci teda, samozřejmě, že jo? Po práci.
1: Samozřejmě.
2: Ano. No, černý vůl je hospoda, promiňte, hostinec, no.
1: Pane Růžička, já vás ujišťuju, že jsem si ani na vteřinu nemyslela, že černý vůl je cukrárna. Prosím vás, pokračujte.
2: No a pak se do našeho domu nastěhovali oni jako Ptáčkovi. No. Aha. Víte, to jste ještě neviděla.
1: A co, nebo no, koho?
2: A je to Ptáčka, víte, aha, ne, to nejde. Já na ní opravdu nemůžu ani myslet.
1: Pane Růžička, když jste měl tolik síly praštit pana Ptáčka kladivem do hlavy, tak byste měl mít také tolik síly se na ten svůj čin upamatovat, ne? On vás ten pan Ptáček nějak provokoval?
2: Mě? Co mě? Všecky chlapy v celém domě.
1: Aha. A čím vás provokoval?
2: Čím? No, vy se furt tak ptá, to máte těžký, no, on tak vrněl, víte.
1: Ale pan Růžička, přece někoho nepraštím kladivem do hlavy jenom proto, že onen dotyčný vrní.
2: No jo, vrní, ale on opravdu vrněl, no, vy jste se viděl a hlavně slyšel. On vrněl při uklízení, při nákupu, při mytí oken. On to byl takový skřítek pořádníček, víte? Víte, co to udělal s našima ženskýma? Ani k černýmu volu s náma nezašel, prej, že pivo nepije. No.
1: Takže vás pan Ptáček provokoval svým, jak bych to řekla, spořádaným manželským životem,
2: ale
1: že?
2: To ne, prdlajc, ne, promiňte. No, on byl zkrátka jiný, víte, no. A my ho měli od těch našich ženských denodenně na talíři. Hele, Ptáček dneska umel schody. Ptáček stál ve frontě na Merunky. Ptáček vyklepal koberce. Ptáček vytapetoval celý byt a tak pořád dokola. No, kdo to měl vydržet? Do té doby, prosím, než se k nám nastěhovali, my jsme měli krásný manželství. A najednou prásk, pít, bim, kozu do vazu, přijde takový trpaslík a zničí pohodu rodinného krbu.
1: Ano, já vám rozumím. Ale teď ještě jednu otázku. Vy jste se na přepadení pana Ptáčka nějak připravoval?
2: No, připravoval, no to ne, to ne. No, to bych se na něj připravoval. Já jsem sloukal za barákem králíkárnu, jo. My máme u domu takový zahrádky, no některý partej tam mají králíky, my tam měli oni kozu, předtím kozla,
1: pane
2: on byl sejti, dali jsme to
1: pryč. Pane Růžička, prosím vás, no. Věci.
2: Ano, no, tak jsem sloukal králíkárnu, jo. No a když jsem jí slouk, tedy jako tak pobyl, potáh, tak jsem šel domů.
1: A to kladivo jste měl sebou?
2: Jo, teda já nechci říct, že by se v našem domě nějak kradlo, no ale jistota, ono, s kladivem je to vždycky lepší, znáte to, no. Ten nemá to, ten zase, ono, no, kladivo se hodí vždycky,
1: ne? Jistě, pane Růžička. No, ve vašem případě, bohužel.
2: No, vidíte, no a na chodbě jsem ho potkal. Trpaslíka, Ptáčka. Dnes nákup a vrněl štěstím. Já jsem myslel, že se v tu chvíli zblázním.
1: A to jste měl udělat. Byla by to pro vás polehčující okolnost.
2: Jo, udělat. Předtím luxoval, pak vyšel prádlo a teď si vrněla dnes dvě tašky nákupu. Ve mně se to všecko tak nějak sevřelo. Víte, co se mě dělá? Tak jsem ho vzal tím kladivem přes makovici, no a pak jsem omdlel. Paní doktorko, prosím vás, co je s ptáčkem? Co se s ním stalo? Kolik myslíte, že jako vyfásnu, jako kolik dostanu?
1: Rozbil jste ho. Paní Ptáčková vás žaluje pro náhradu škody. Pan Ptáček byl totiž robot.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Ahoj. Já se jmenuji Anička Šubertová. A já jsem byla v sobotu na zábavě. U nás na letním parketu hrála ocelová vesta. Což je naprosto děsná a trapná kapela, ve který hraje na kytaru Jára, který mu kluci přezdívají Jerry. Takže jsem tam vůbec nechtěla jít. Ale už jsem byla domluvená s Májou, který se Jerry hrozně líbí a chtěla by s ním chodit. Takže jsem tam šla kvůli Máje, protože to je moje opravdu best of kámoška. Jsme přišli na parket. Byla tam spousta známých lidí. A já jsem byla otrávená. A vůbec jsem se s někým nechtěla bavit. Tak říkám, hele Májo, pojď. Stoupneme si někam, kde se nás nikdo nebude všímat. Tak jsme se postavili do první řady hned pod pódium. A pak kluci začali hrát. A kvůli Máje jsem se to rozhodla přetrpět. Ani jsem netancovala. Jenom jsem jako takhle. Se dívala na Jerryho. A potom, když koncert skončil, tak jsem chtěl jít okamžitě domů. Ale kvůli Máje jsme museli jít za klukama do šatny. A Jerry říká, holky, to je super, že jste přišli. A já říkám, kdybys nekecal, prosím tě. Dík si s nás v tom davu ani nevšim. Byť vy tam máte takových faninek. A Jerry říká, tebe bych nepřehlíd ani ve tmě. A já říkám, jo. To seš asi bystrozrakej, ne? A potom jsem Jerrymu říkala, že koncert byl teda opravdu výborný. A že mě fascinuje, jak rychle hraje na tu kytaru. Že bych se to taky chtěla naučit. A Jerry říkal, že mě to naučí. Ale ne tady. Že tady na to není klid. Takže jsem se kvůli Máje musela obětovat. A šla jsem s Jerrym až nahoru do lesa. Tam jsme se posadili na mech. A já říkám, hele Jerry, a jak mě chceš učit, když sebou nemáš kytaru? A Jerry říká, na kytaru se dá učit i bez kytary, to nevíš, jo? A pak mě vzal za ruku a říká tohle, to je C-čko. A já říkám, fakt jo, to C-čko jo. Teda Jerry, ty jsi šikovnej. A Jerry říká, a tohle, to je G-čko. A já říkám, fakt jo, jako G-čko jo. Jako G, jo. Myslíš jako G-bot, jo. A Jerry říká, no vidíš, ty seš přirozený talent. Ty se to učíš úplně sama. A potom jsme tam až do rána zkoušeli to G-čko. A ráno mi volá Mája. A říká, hele Ančo, kolik jsi včera odešla, že jsem tě tam pak už neviděla. A já říkám, hele Májo, tam ti byla taková nuda, že ani nevím. A Mája říká, hele Ančo, a nebyla jsi někde náhodou s Jerrym? Víš, co si myslí byla? A já říkám, ne Májo, čestný, že nebyla. A když jsem říkala to čestný, tak jsem to myslela opravdu upřímně, že Mája je moje best of kámoška.
Já bych ji nikdy nemohla podrazit. To teda ne. A to Gčko mi pořád ještě nejde. Si to budu muset někdy zopakovat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Moje jízda tramvají. Od té doby, co jsem byl přímým svědkem toho, jak řidič elektrické soupravy číslo 15 při jízdě z kopce zjistil, že brzdy nepracují ani když jim domlouvá, a odběhl se do vlečňáku poradit s kolegou, co teď, aby nás pak přišel informovat do mezaninu činžovního domu, kde jsme mezi tím přistáli, že už dál nejede, abychom vystoupili a nezdržovali dopravu, neboť obrací. Jezdím elektrikou co možná nejméně. Minulý týden k nám však zavítal bratranec Jona z venkova na návštěvu. Všechny nás to potěšilo, zvláště když vyndal z nůše dvě kachny a hroudu másla. Mé nadšení pro něho ochladlo v tom okamžiku, jakmile po obědě projevil přání projet se mnou po Praze tramvají. Půjdeme raději pěšky, řekl jsem důrazně, alespoň nám neunikne žádná historická památka. Já bych chtěl jet tramvají, řekl Jona. Nikdy jsem v ní ještě nejel. O nic si nepřišel, domlouval se mu. Na splašený král jsi jel? To jsem jel, připustil příbuzný. Tak vidíš, to je stejný, jenže se míň mačkáš. Otec zakřičel. Jona se chce projet tramvají, tak se s ním projedeš tramvají, je to host. Maminko, namaž mi chleba sádlem, nějak mi vyhládlo. Nezbývalo, než se podvolit osudu. Vyšli jsme s Jonou do ulic. Ještě jednou jsem se ho snažil přemluvit, abychom do tramvaje nevstupovali. Navrhoval jsem dokonce, že ho chvíle mi ponesu, ale trval na svém. Budeš mít, co chceš, pomyslel jsem si a táhl bratrance ke stanici. Tam už stálo značné množství lidí, takže jsme co chvíli padali z refíže do ulice. Auta se nám, nutno říci, mistrně vyhýbala. Pouze jednoho staříka táhla škodovka asi 15 metrů za sebou, ale on se nakonec přeci jen pustil a tak to dobře dopadlo. Z hovoru lidí jsem poznal, že žádná tramvaj už asi 80 minut nejela. Lumpové, křičel pán, který zřejmě pospíchal, ale jeho slova zanikla v hukotu přijíždějícího elektrického vozu. Řidič půl hodiny mačkal páčku, pak vstal a otevřel dveře ručně. Lidé se začali hrnout dovnitř a to tak silně, že zadními dveřmi zase vystupovali ven. Tomu říkám koloběh života, zvolal jakýsi muž. Toho se měl dožít Darwin. Průvočí se vstyčila v pokladně a lidem, kterým vydala jízdenku, procvakla kleštičkami levé ucho, aby si udržela přehled o tom, kdo platil. Pán těsně u dveří, který neustále úpěl, žádal poloviční jízdenku. Jak to poloviční, vždyť je vám nejmín 40, divila se průvočí. No jo, 40, ale nožičku a ručičku mám uskřípnutý venku. Na ta slova řidič otevřel dveře a výhybkovou tyčí vystrčil muže ven. Skaže takové, kteří narušují plynulou dopravu, nemá rád. Konečně jsme se rozjeli. Jona byl zřejmě vyděšen a šeptl mi, že chce ven. Máš, co si chtěl, prohlásil jsem tvrdě a prorazil hlavou okno, protože sebou tramvaj divně trhla. Průvodčí nás informovala, že vypadla kladka a zároveň nám prodala nové jízdenky, protože jsme přerušili jízdu. Řidič mínil, že je málo zabrzděno a posypal nás trochu pískem. Tlustý Jona se rozplakal. Vůbec mi ho nebylo líto, naopak se mu potěuchle radil. No prohlížej si krásy Prahy, bude ještě hůř. A bylo. Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla. Darebáci, starýho člověka nepustí sednout. Upozornil se mi jemně, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své. Stojí, stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám. Vřeštěla ta paní a udeřila Jonu deštníkem. Osobo, netlučte toho hocha, zastal se nás solidní pán. Vždyť to na něm zanechá následky. Vás asi tloukli denně, obořila se na něj dáma. Začala rvačka. Lidé se v obavách sunuli na druhou stranu. Tramvaj se naklonila a chvíli jsme jeli po dvou kolech. Rovnováhu udržovat, přikazoval řidič a zařadil zpátečku. Tím nastal opět přesun a tramvaj dopadla na všechny čtyři. Mělo by se střídat, jsme taky unavení.

0: Zemí, prohlásil malý dědeček a rozhlédl se po lidech, kteří seděli. Samozřejmě střídat, ozvalo se ze všech stran a stojící se vrhli na sedící. Chci vystoupit, dožadovala se jedna slečna. Stanice je zrušena, stavíme až na konečné. Zněl řidičův alt. To je koloběh života, slečno, nezapomněl upozornit filozof. Ale lidé už neměli myšlenky na filozofii a ušlapali ho. Nevím jak vy, ohlásil malý asi tříletý chlapeček lidem, ale já se počurám. Musíš vydržet na konečnou, přikazovala mu matka. Konečně jsme tam byli. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysíleni do příkopu. Šedovlasý stařík si klekl a děkoval, že jízdu přežil.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo? No jo, baba. Co říkáte?
2: A říkám, baba.
1: A jaká baba?
2: Ale ne, žádná ne? Baba. Já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jo jo.
1: Je tak baba jako jo jo, já
2: tak,
1: no jo,
2: tak
1: jo.
2: Tak jsem to myslel.
1: Jo jo.
2: No.
1: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
2: No jo. No tak řekněte něco podobného.
1: Jo. No. A víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
2: Já? A? Taky ne. No jo. Jo, počkejte, no? To jste slyšel.
1: A co?
2: Jouda zemřel.
1: Jouda?
2: Jouda.
1: Jaký Jouda?
2: Franta Jouda.
1: Jo, Franta Jouda? Prosím vás, je to možný?
2: Je to tak, zemřel.
1: Prosím vás, a úplně?
2: Jo.
1: Jo. Tak to on už nežije, co?
2: Teď prej už ne.
1: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
2: Já nevím, najednou prej byl pryč.
1: Prosím vás, a kde?
2: No co kde?
1: No kde byl?
2: No já nevím.
1: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
2: Ale ne, já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
1: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím vás, jak je tohle možný?
2: Já nevím.
1: Takovej hodný člověk to někdy byl, no. Víte?
2: Ještě minulej týden byl naživu.
1: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
2: Jo.
1: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
2: Ale umřel. Na traverzu.
1: Prosím vás. Zápal, jo?
2: Ale ne. Spadla na něj.
1: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
2: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
1: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
2: No Jouda.
1: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
2: No vy jste ho neznal?
1: No já myslím, že jo.
2: No, tak to byl on.
1: Jo, takovej malej černej, že jo?
2: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
1: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. Tak toho jsem neznal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, pane, co to chce za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohor ta moje, to byste koukal. Já říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová. Víte? Ale já říkám Dáša Šápo, až to víte, to je tajný. Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, vidíte?
1: No, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
3: Já myslím, že jsem si všiml.
1: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou sehráte. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
2: no,
1: máte zároveň.
2: No, to by mě zajímalo, skutečně.
1: Sát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se.
2: Chcete poradit, že jo?
1: Ano. Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
2: Jo.
1: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí, víte. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte. A psa takovýho pejska malýho. Takhle malinký opejsání, tak tam má, je jednobarevnýho, dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu se venčí. A půjde tady kolem, a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
2: No, co uvidí?
1: Hojte pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, že jo? A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
2: Jo, jo.
1: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
2: Jo?
1: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
2: No to je přímo geniální.
1: Tady, to musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Víte, tady to je ona tady. To je ona s tou dobou. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, myslím. Jo. To je kus. Je to jako bíl.
2: Dost!
1: Zároveň si klidně můžete nechat.
2: Dášo,
1: domů!
2: To je...

Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

na teploměru našich dní. Ráno

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: I řekl Bůh lidem, milujte se a množte se. Číňanům to řekl třikrát.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký čtvrtek. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Vládní koalice se podle premiéra chystá veto přehlasovat.
2: Jihlava aktuálně.
3: Vysoká škola Polytechnická Jihlava potřebuje podle rektora Zdeňka Horáka zvyšovat kvalitu výuky, podporu studentů i nové magisterské programy. Obor aplikovaná informatika by škola mohla pro studenty otevřít za rok. Brusel patří mezi 20 nejdražších měst světa, pokud si chce člověk večer vyrazit za zábavou. Za posledních 10 let se ceny v belgické metropoli téměř zdvojnásobily. Na prvním místě je australské Melbourne, Praha je 1.40. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes pojedou o medaile kajakáři a kajakářky. V semifinále se v americkém Oklahoma City představí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a také Vít Přinděš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Včera česká hlídka kanoistek Kneblová, Sadková a Morenová skončila ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Ve čtvrtek ráno jste s Rádiem Jihlava, máme po zprávách, tak víme, co se děje a my se můžeme pustit do dnešního čtvrtečního rána. Tak ať se skvěle poslouchá, to vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Kloucký. Hezký den.
2: Rádio Jihlava 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Nemocnice Jihlava rozšířila služby pro veřejnost o nový sběrný box na nepoužitelná léčiva. Box je umístěn před vstupem do nemocniční lékárny a lidé do něj mohou bezpečně odkládat léky, které již nepotřebují nebo jim skončila doba použitelnosti. Nové řešení přináší pacientům větší komfort. Nepoužitelná léčiva lze do boxu vhodit kdykoliv bez ohledu na otevírací dobu lékárny. Není tak nutné vstupovat do prostor lékárny ani čekat ve frontě. To ocení nejen lidé, kteří přicházejí mimo provozní dobu, ale také ti, kteří si chtějí pouze ekologicky a bezpečně vyřešit likvidaci starých léků. Box je navržen tak, aby do něj bylo možné léčiva pouze vhodit. Po jejich vhození už není možné se k obsahu dostat, což zajišťuje bezpečnost uložených léčiv a zabraňuje jejich zneužití.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Příjemný 23. červenec, kdy je dnes v kalendáři Libor. No a v roce 1829 tento den William Barci ve Spojených státech nechal patentovat psací stroj. V roce 1903 byl prodán první model automobilu Ford Model A a v roce 1923 Karel Čapek přijel na dovolenou do Jindřichova Hradce, aby zde dokončil román Krakaty. V roce 1983 Boeingu 767 společnosti Air Canada došlo při letu ve výšce 12 kilometrů palivo, načež posádka provedla úspěšné nouzové přistání jako s kluzákem. V roce 1926 se narodil spisovatel Ludvík Vaculík a v roce 1947 naivní malíř, cestovatel, fotograf Libor Vojkůvka, který své narozeniny slavil vlastně na svůj svátek. No ale ještě rok 1973 to se narodila Monika Lewinská, americká stážistka v Bílém domě, a v roce 1989 britský herec Daniel Radcliffe. Přejeme hezký den a fajn čtvrtek.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Syn gangstra se ptá otce. Tati, co je to etika? No, to je při obchodování ta nejdůležitější věc. Drogový dealer ode mě kupuje 100 gramů heroinu a platí 100 dolarovou bankovkou. A když odchází, všimnu si, že mi dal dvě slepené 100 dolarovky. A tehdy začíná etika. Mám to říct šéfovi, nebo ne?

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Slovenská strela míří na Vysočinu. Meziříčí chystá velkou železniční slavnost. Vlak Slovenská strela zajišťoval od roku 1936 rychlé spojení mezi Prahou a Bratislavou. Dosahoval rychlosti až 140 km za hodinu a patřil k nejmodernějším vlakům své doby v Evropě. Velké Meziříčí se po prázdninách na konci září promění v místo, kde ožije historie železnice. Oslavy 140 let tratě do Studence nabídnou program pro celé rodiny a jedinečnou možnost vidět technické skvosty, které se na veřejnosti objevují jen výjimečně. Jen opravdu ojediněle mají lidé možnost spatřit na vlastní oči legendární slovenskou strelu, jeden z nejslavnějších československých vlaků. Právě tento unikát se stane jedním z hlavních lákadel oslav 140 let železniční tratě z Velkého Meziříčí do Studence. Vedle slavného motorového vozu se návštěvníci mohou těšit také na historickou parní lokomotivu, která vyhne dvakrát jede na výsledkovou jízdu do Studence a zpět. Tady Rádio Jihlava, přejeme hezký den.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Naše zlatíčka mají prázdniny, ale my se jich právě teď na rádiu Jihlava ptáme. Holky a kluci, proč tancujeme?
2: Aby jsme potom na plese neměli co dělat.
3: Aby jsme se mohli s nějakou holkou zkamarádit.
4: Protože se mě tancování program se zdal hrozné.
5: Protože kdybychom ne

0: bychom neměli dělat co jiný za zábavu.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
4: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
3: S Lucí Borhyovou
4: a Rejem Korantengem.
3: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
4: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji pěkné ráno. Hasiči včera odpoledne téměř po dvou týdnech prací vyhlásili likvidaci rozsáhlého požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Současně s tím skončilo i doporučení hasičů, aby lidé v okolí při výskytu kouře nevětrali.
6: Co se děje v kraji?
7: Tradiční spanilá pouťová jízda traktorů projede Kamenicí u Jihlavy už po deváté. Pořádá ji rodina Manova. Součástí je také výstava historických motorových pil. Zájemci se mohou přijít pokochat už tuto sobotu od 14 hodin. Ministr zahraničí Macinka dnes zahájí dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu uctí památku čtyř Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem. V programu cesty má i jednání se svým chorvatským protějškem a s chorvatským premiérem. Nejlepším hráčem uplynulé sezony první fotbalové ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod, 29-letý český reprezentant, který pomohl pražské Slavii k obhajobě titulu. Zvítězil v anketě podruhé v kariéře. Mistr z Edenu ovládl i kategorii o nejlepšího kouče, jimž se už po páté stal Jindřich Trpišovský.
6: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Po zprávách a informacích se dostáváme do další hodiny dnešního vysílání ve čtvrtek s Rádiem Jihlava. Tak dobrý den, hezké ráno a ať se skvěle poslouchá. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Koucký. Pojďte do toho dnešního dne s námi.
6: Rádio Jihlava 101.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Právě dnes vás zveme na dvě skvělé akce Ježkovo kulturní léto 2026. Kulturní pivovarské léto plné rockové muziky, každý čtvrtek od 18 hodin letní pohoda, skvělé pivo, no a také koncert. Ten startuje dnes v 18 hodin a bude probíhat do 22 v pivovarské restauraci a na programu je dnes kapela Na šrot a Autobus. A jestli dáváte před rockovou muzikou přednost něčemu klidnějšímu, tak každý čtvrtek, tedy i dnes od 16 hodin na Masarykově náměstí si můžete užívat atmosféru promenání v koncertu. Dnes to bude venkovská kapela. Užijte si to.
0: Kam na Jihlavsku?

Hezký čtvrtek, kdy právě dnes 23. července je v kalendáři Libor a Rádio Jihlava přeje všechno nejlepší. Vám všem přejeme hezký den, dobré ránko, příjemné vstávání a samozřejmě nádherný prázdninový den, který je před námi. Další hity jsou připraveny, fajn poslech, Rádio Jihlava vám hraje. Dobré ráno, pěkný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká blondýnka kamarádce, ten můj mě opravdu miluje. No, třeba se chce s tebou jenom vyspat. Kdepak, na vyspání se mi nemusí kupovat čokoláda.

0: víme, co se děje v našem kraji.
1: Vír ohrožoval provoz na dálnici D1 kousek před Humpolcem. Kuriózní zásah mají za sebou policisté. Na dálnici D1 ohrožoval provoz vír. Pohyboval se v úseku dálnice kousek od Humpolce. Dravce odchytla policie a skončil v záchranné stanici Výřad v Pavlově. Projíždějící řidiče ohrožoval dravec a chvílemi byla situace velmi nebezpečná. Na místo proto vyjeli policisté z dálničního oddělení a snažili se dravce odchytit. Mezitím se ale přesunul do jízdního pásu ve směru na Prahu. Situace na místě byla poměrně nebezpečná, proto policisté za pomocí služební bundy, kterou se jim na vírách podařilo hodit, dravce bezpečně odchytili. Dravce si do další péče předal pracovník záchranné stanice Pavlov, který dorazil na místo. Hezký den přeje Rádio Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Dnešní ráno se pomaličku překlene v dnešní dopoledne s datem 23. července. My vám přejeme hezký čtvrtek, ať ho prožijete nejlépe s rádiem Jihlava. A právě teď také přidáváme moto pro dnešek. Náhoda je detailem předem připraveného plánu. Užijte si dnešek a příjemný poslech. Hezký den vám přeje rádio Jihlava a Zbyněk.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
3: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
2: S Lucí Borhyovou
3: a Rejem Korantengem.
2: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
3: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Později už tam bude.
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezký čtvrtek. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Vládní koalice se podle premiéra chystá veto přehlasovat.
7: Jihlava aktuálně.
8: Vysoká škola Polytechnická Jihlava potřebuje podle rektora Zdeňka Horáka zvyšovat kvalitu výuky, podporu studentů i nové magisterské programy. Obor aplikovaná informatika by škola mohla pro studenty otevřít za rok. Brusel patří mezi 20 nejdražších měst světa, pokud si chce člověk večer vyrazit se zábavou. Za posledních 10 let se ceny v belgické metropoli téměř zdvojnásobily. Na prvním místě je australské Melbourne, Praha je 1,40. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes pojedou o medaile kajakáři a kajakářky. V semifinále se v americkém Oklahoma City představí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a také Vít Přindiš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Včera česká hlídka kanoistek Kneblová, Sadková a Morenová skončila ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy.
7: Rádio Jihlava.

Ladíte Rádio Jihlava, mezi uší výběr 25 nominovaných projektů na letošní českou cenu za architekturu se dostala například přestavba pražského nádraží Praha Bubny, kulturní centrum v Kralupech nad Vltavou, dřevostavba dostupné bydlení ve Žďáru nad Sázavou či horácká multifunkční hala v Jihlavě. Porotci oceňovali například přestavby a rekonstrukce budovy určené k bydlení, stavby s větším společenským přesahem a projekty zlepšující veřejný prostor. Hlavní vítěz a další finalisté budou vyhlášeni 12. listopadu. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se lékař pacienta, a vyskytla se někdy u vás v rodině nějaká duševní porucha? No bohužel dvakrát. Poprvé, když chtěla manželka spáchat sebevraždu, a podruhé, když jsem jí v tom chtěl zabránit.

0: chytřejší než rádio.
1: Co máte, když máte sakum, pak sakum prásk nebo sakum pikum? Máte všechno. Všechny tyto výrazy jsou odvozeny z německého pořekadla mit sakum pak, které doslova znamená s pytlem a balíkem. Přeneseně se pak používá ve smyslu se vším všude či dohromady. Tak o teď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Proklet FM během jediného měsíce bylo v červnu přijato na protialkoholní záchytnou stanici v nemocnici Jihlavě nejvíce osob v historii, a to 153. Počet opilců, kteří jsou do krajského města svážení z celého kraje, stoupá. Mezi klienty záchytky se objevují osoby, které tam míří opakovaně. Absolutním rekordmanem je muž, který byl na jihlavské záchytné stanici umístěn již 293krát. Jihlavská záchytka funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je jediným zařízením svého druhu pro celou Vysočinu. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký čtvrtek. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle jeho návrhu by však nešlo o plošné snížení věkové hranice. Týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů. Nová pravidla by mohla začít platit už od ledna 2028.
5: Co se děje v kraji?
6: Na Pelhřimovsku budou linkové autobusy jezdit od 2. srpna podle nových jízdních řádů. Zajišťovat je bude dopravce ČSAD Autobusy České Budějovice, který od kraje dostal zakázku na 10 let. Budou zavedeny nové spoje. Jinde na Vysočině už nově vybraní autobusoví dopravci jezdí od minulého roku. Na Slovensku se od září zpřísní postihy za dopravní přestupky. Nová pravidla mají přinutit řidiče jezdit opatrněji a snížit počet tragických dopravních nehod. Řidič, který v průběhu jednoho roku třikrát vážně poruší pravidla silničního provozu, musí absolvovat doškolovací kurz, zkoušku z dopravních předpisů, praktickou jízdu a rehabilitační program.
5: Sport.
6: Fotbalisty Artisu Brno posílil brankář Tadeáš Stopen, který bude v týmu ligového nováčka hostovat v nadcházející sezóně z Olomouce. 22-letý gólman už odchytal za Artis 2 zápasy v přípravě.
5: Rádio Jihlava.
3: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
7: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Vysočina má první rezervaci divokých koní. Více za okamžik.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM.

Krásné dopoledne z rádia Jihlava přeji. Vysočina má první rezervaci divokých koní. Vznikla u Loukova na Havlíčkobrodsku, kam ochránci přírody přivezli první dva hřebce z Národního parku Podyjí. Do konce roku by se mělo stádo rozrůst o dalších 5 zvířat. Nová rezervace u Loukova má rozlohu přes 20 hektarů. Je první svého druhu v kraji Vysočina a zároveň 18. rezervací velkých kopytníků v České republice. Pozemky vykoupili soukromí vlastníci právě s cílem podpořit ochranu přírody a obnovu místní krajiny. Teď další hity. Ještě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tati, proč prší? No tak, aby rozkvetly květiny, aby země dala úrodu. No chápu, ale proč teda prší na asfalt?

0: Ladíte rádio Jihlava, kraj Vysočina rozdělí mezi 64 obcí a sportovních organizací 350 milionů korun na stavbu a rekonstrukci sportovišť a kulturního zázemí. Žádosti schválili krajští zastupitelé. O peníze mělo zájem 122 organizací a rozhodovala rychlost podání žádosti letos v březnu. Vyčleněné peníze byly rozebrané za méně než 2 minuty. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
4: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
3: S Lucí Borhyovou
4: a Rejem Korantengem.
3: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
4: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15. 7.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Na práci s mateřským mlékem budou kvůli evropské legislativě stejné požadavky jako na zacházení s lidskou tkání nebo orgány. Většina zařízení s mateřským mlékem má asi rok na přeměnu v takzvané mléčné banky. Jedna taková bude přitom stát i několik desítek milionů korun. Většina náhradního mléka se dnes v Česku k novorozencům dostává přes porodnice, které si ho sami nazbírají.
4: Jihlava aktuálně.
5: Vysoká škola Polytechnická Jihlava potřebuje podle rektora Zdeňka Horáka zvyšovat kvalitu výuky, podporu studentů i nové magisterské programy. Obor aplikovaná informatika by škola mohla pro studenty otevřít za rok. Počet potvrzených obětí eboly v Kongu vzrostl na 1033 a počet nakažených dosáhl 2536. Jde o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii.
4: Sport.
5: Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Mezi muži obsadila trojice Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl a Lukáš Rohan pátou příčku. Zvítězili Britové a Slovenky.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Vítejte, dámy a pánové, při dalším vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska už čtvrtek a je 23. července. No a dneska je to 135 let, co se v Česku poprvé uskutečnil let balónem. Teď je ale krátce po 9. hodině a tak jsem opět připraven a se mnou i celé Rádio Jihlava být znovu vaším dobrým společníkem. Samozřejmě tady mám nachystánu hromadu písniček, zajímavostí, informací, drbů a zábavy. Třeba si řekneme, že podle odborníků povede AI k vyhnutí lidstva a taky se dozvíme, kdo dneska slaví. No a bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu. No a hned posílám první mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.
7: Rádio Jihlava.
8: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: tmou.
1: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
2: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
1: Zpěvák Robbie Williams se vyjádřil k virálnímu videu z finále mistrovství světa ve fotbale mezi Španělskem a Argentínou. Vyvrátil v něm spekulace, že by bílá látka, která mu během živého rozhovoru vypadla z obličeje přímo na mikrofon, byl kokain.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
4: A ty se ptáš, co já a jak mi měla být.
1: Blízký přítel hudebníka Jiřího Vondráčka, tatínka zpěvačky Lucie Vondráčkové, opět stanul před berounským soudem. Tentokrát za to, že Jan Šinágl lhal o majetku. Chtěl se tak vyhnout tomu, aby ho stát zpeněžil a zaplatil tak odškodnění Heleně Vondráčkové. S níž prohrál soud.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
5: Krátí se stíny, ať hází kamenem, kdo je bez viny.
1: Už za pár dní sfoukne Janek Ledecký na dortu 64 svíček. Kdo by ale čekal povolené bříško nebo ochablé svaly, ten se šeredně plete. Zpěvák se pochlubil fotografií z dovolené, na které surfuje na vlně za motorovým člunem. No a kromě odvahy zaujal třeba i pekáčem Buchet.
2: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se dvě kamarádky. A jak si na tom s tím svým?
2: No dobře, už mluvil i o manželství. Řekl, že má ženu a dvě děti.

Krásné čtvrteční dopoledne s rádiem Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat, kdo pak má dneska svátek. Tak jsou to Libor, Libora, Liboslav, Luboslav, Burgit, Birgita a Berit. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: hezké čtvrteční dopoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Teď se zaměříme na dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. A jedna z nich říká, když prší o Apolináři, dlouho se pak z lesů paří. Nebo na svatého Libora v pytli každá brambora. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Častěji už tam bude.
3: Přestaň! Ještě mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
7: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
6: S Lucí Borhyovou
7: a Rejem Korantengem.
6: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
7: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Vítejte u zpráv. Záchranářům v Praze spadla z nosítek na obrubník pacientka z domova pro seniory. Později zemřela. Případ prověřují policisté, nikoho zatím neobvinili. Věcí se zabývá také interní komise záchranné služby.
8: Jihlava aktuálně.
9: Kromě oblíbených komentovaných krmení a možností pozorovat letošní nová mláďata se zoo Jihlava aktuálně pyšní také něčím, co se vidí jednou za život – rozkvetlým bambusem. Návštěvníci ho najdou přímo u tropického pavilonu. Německý soud poslal na 3,5 roku do vězení muže, který s partnerkou a dvěma dětmi žil v jednom z berlínských hotelů 16 měsíců bez placení. Odsouzený zároveň musí zaplatit škodu 2,6 milionu korun. Platbám se dokázal vyhnout díky různým výmluvám a historkám, například, že prochází léčbou rakoviny nebo mu schořel obytný vůz.
8: Sport.
9: Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál během 22 sezón, 537 zápasů a nastřílel 60 gólů.
8: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
10: Krásné poledne a taky dobrou chuť, pokud právě obědváte. Dneska je čtvrtek 23. července. No a právě nám odbylo 12 hodin a já vás tak vítám při poledním poslechu Rádia Jihlava. I v následující hodince mám pro vás písničky, taky informace a taky zábavu. Už za chvilku je tady třeba recept na pikantní karamelizovaný ananas. Počkejte si na to. Teď už ale na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
8: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Krásné polední poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugas. No a když máme to poledne, tak já přicházím s dalším receptem. Dneska pikantní karamelizovaný ananas. Ananas oloupeme, odstraníme tvrdý střed a dužinu a nakrájíme na sousta. Pokud máme konzervovaný ananas, tak slijeme šťávu a necháme ho okapat. V pánvi rozehřejeme rozpuštěné máslo, přidáme kousky ananasu a za občasného obracení 2 až 3 minuty opékáme. Poté je posypeme třtinovým cukrem a necháme je za stálého míchání rozpustit a lehce karamelizovat. Přelijeme vodou a balzamikovým octem, krátce povaříme, aby se vytvořila taková lesklá omáčka. No a všechno promícháme. Rozdělíme na talířky a ozdobíme lístky čerstvé máty. Ananas podáváme ještě teplý, nejlépe s kopečkem vanilkové zmrzliny, řeckým jogurtem anebo mascarpone.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: I řekl Bůh lidem, milujte se a množte se. Číňanům to řekl třikrát.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: V Úvosu probíhá oprava dlážděného povrchu mezi Rokycanovou a Třebíského. Dlážděný povrch v nejprudším stoupání ulice bude kompletně předlážděn. Uzavírka potrvá nejpozději do 30. července.

0: Hezký polední poslech Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Daniel Cocotailo, bývalý zaměstnanec OpenAI, minulý rok představil konzervativní prognózu AI 2027, podle které umělá inteligence a boj velmocí o nadvládu nad ní lidstvo brzy vyhubí. Cocotailo odešel v roce 2024 z OpenAI a to kvůli nedostatečnému důrazu na bezpečnost při vývoji umělé obecné inteligence. Po svém odchodu se stal známým kritikem jmenované společnosti a přístupu jejího vedení. Soudný den, jakožto konec světa a vyvrcholení lidských dějin je ve spojitosti s neustálým rozvojem a vlivem umělé inteligence na lidi skloňován stále častěji. Stejně tak vývoj nových systémů o mocenský boj o jediného lídra, který aktuálně probíhá hlavně mezi Čínou a Spojenými státy.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Nenávist rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: Ка последні, а світ це точи.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkné odpoledne. Sněmovna má projednat prezidentem vetovanou novelu rozpočtových zákonů v úterý 25. srpna. Prezident spornou kritizovanou novelu vetoval ve středu. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují a jsou odhodláni ho přehlasovat. Potřebují na to nejméně 101 hlasů. Koalice jich má 108.
2: Jihlava aktuálně.
3: Pokud vše půjde podle plánu, od pátku budou Fricova ulice i opravovaný úsek Tyršovy opět průjezdné. Řidiči tak ulicemi projedou při páteční odpolední dopravní špičce. V páteční podvečer skončí také mimořádný průjezd Masarykovým náměstím, který město zavedlo kvůli souběhu několika významných uzavírek. Tokijská městská správa povzbuzuje muže, aby v práci kvůli vysokým teplotám nosili častěji šortky. Reakce jsou smíšené, protože některé ženy prý pohled na holé mužské nohy obtěžuje. Zároveň se cítí diskriminovány, protože se předpokládá, že oni budou do kanceláře i nadále nosit punčochy.
2: Sport.
3: Fotbalista Tomáš Chorý stále neví, jestli bude pokračovat ve Slavii. Útočník Pražanů byl stejně jako obránce David Douděra po nedohraném květnovém derby se Spartou vyloučen z kádru. Je však možné, že v týmu nakonec zůstane. Rozhodnutí padne v nejbližší době. Douděra zřejmě Slavii opustí a zamíří do zahraničí.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Je, dámy a pánové, lehce po 13. hodině, no a my budeme pokračovat v tom našem dnešním čtvrtečním, teď už odpoledním vysílání Rádia Jihlava. Už za malou chvíli nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. No a dneska se podíváme na krásku Sáru Sandevu. Tak si na podrobnosti určitě počkejte a já všem přeji hezký poslech, dobrou náladu a hlavně pohodový čtvrtek.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Pa snoubenka Sára Sandeva. Rozchod po 7 letech. Vítejte v bulvárním okénku. Rozhodla se ukončit vztah, který trval dlouhých 7 let. Sára Sandeva se ovšem nerozešla se svým snoubencem Jakubem Prachařem, ale ukončila spolupráci s dlouholetým kadeřníkem Michalem Zapomnělem. Nejen, že se staral o její hustou hřívu, ale herečka byla nějakou dobu dokonce i tváří jeho vlasových produktů. Ale zřejmě nastal čas se rozejít. Tímto chci poděkovat Michalovi a celému salonu za 7 let péče, která dneškem končí. Ať už salonu i tobě, Míšo, přeji hodně štěstí, napsala Sandeva před několika dny k fotce, kde jí Zapomněl naposledy ladil vlasy.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Syn gangstra se ptá otce. Tati, co je to etika? No, to je při obchodování ta nejdůležitější věc. Drogový dealer ode mě kupuje 100 gramů heroinu a platí 100 dolarovou bankovkou. A když odchází, všimnu si, že mi dal dvě slepené 100 dolarovky. A tehdy začíná etika. Mám to říct šéfovi, nebo ne?

0: Hezké čtvrteční odpoledne vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Policie Jihlava.
0: Policisté na Vysočině se nyní musí zabývat novým typem podvodu. Týká se zneužívání parkovací aplikace Easy Park. Tu řidiči využívají k placení parkování třeba právě i v Jihlavě. Na tento nový způsob podvodu doplatila v sobotu žena z Jihlavska, která obdržela na mobilní telefon SMSku. Tato zpráva pak obsahovala smyšlenou informaci o údajném nezaplaceném parkovném za její vozidlo. Zpráva obsahovala také podvodný odkaz, který naváděl k úhradě na internetové adrese. Žena tento odkaz otevřela, následně vyplnila veškeré údaje ke své platební kartě a potvrdila autorizační notifikaci. No a tím pádem přišla o 15 000 korun.
1: Policie Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 23. července, ale taky máme čas loučení, protože už za chvilku mě vystřídá moje kolegyně Katka. Tak já vám přeji krásné odpoledne s Rádiem Jihlava a těším se na vás znovu v 16 hodin, kdy se sem zase vrátím a tímto vás také zvu. Do té doby, čau vás Fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
4: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
3: S Lucí Borhyovou
4: a Rejem Korantengem.
3: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
4: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký čtvrtek. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle jeho návrhu by však nešlo o plošné snížení věkové hranice. Týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů. Nová pravidla by mohla začít platit už od ledna 2028.
4: Co se děje v kraji?
5: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se zřítil vrtulník Venom. Na palubě bylo 5 vojáků. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Podle záchranářů nehodu nepřežil jeden člověk. Na Slovensku se od září zpřísní postihy za dopravní přestupky. Nová pravidla mají přinutit řidiče jezdit opatrněji a snížit počet tragických dopravních nehod. Řidič, který v průběhu jednoho roku třikrát vážně poruší pravidla silničního provozu, musí absolvovat doškolovací kurz, zkoušku z dopravních předpisů, praktickou jízdu a rehabilitační program.
4: Sport.
5: Fotbalisty Artisu Brno posílil brankář Tadeáš Stopen, který bude v týmu ligového nováčka hostovat v nadcházející sezóně z Olomouce. 22-letý gólman už odchytal za Artis 2 zápasy v přípravě.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že Vysoká škola Polytechnická Jihlava potřebuje zvyšovat kvalitu výuky, podporu studentů i nové magisterské programy. Podrobnosti už za chvíli.
4: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

Nina, za sklem zas tě mám, poznám to, když seš raněná. Žine magma pod povrchem věd, věd, co jsi vzala zpět, slov, co o nich chceš nevědět.

Pěkné odpoledne, těší nás, že ladíte Rádio Jihlava. Vysoká škola Polytechnická Jihlava potřebuje podle rektora Zdeňka Horáka zvyšovat kvalitu výuky, podporu studentů i nové magisterské programy. Obor aplikovaná informatika by škola mohla pro studenty otevřít za rok. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká blondýnka kamarádce, ten můj mě opravdu miluje. No, třeba se chce s tebou jenom vyspat. Kde pak? Na vyspání se mi nemusí kupovat čokoláda.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a tak víc o tom, že 4 barokní sochy za silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku bude do října opravovat restaurátor. Podrobnosti za chvíli.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. 4 barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku bude do října opravovat restaurátor. Do jeho dílny byly převezené 1. července. Na opravě velkých kamenných děl z počátku 18. století dostalo město dotaci od kraje a z programu regenerace městských památkových zón. Celkem za ně zaplatí 1,1 milionu korun bez daně. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte krásný den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
6: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
5: S Lucí Borhyovou
6: a Rejem Korantengem.
5: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
6: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezký den. Na práci s mateřským mlékem budou kvůli evropské legislativě stejné požadavky jako na zacházení s lidskou tkání nebo orgány. Většina zařízení s mateřským mlékem má asi rok na přeměnu v takzvané mléčné banky. Jedna taková bude přitom stát i několik desítek milionů korun. Většina náhradního mléka se dnes v Česku k novorozencům dostává přes porodnice, které si ho sami nazbírají.
7: Jihlava aktuálně.
8: Vysoká škola Polytechnická Jihlava potřebuje podle rektora Zdeňka Horáka zvyšovat kvalitu výuky, podporu studentů i nové magisterské programy. Obor aplikovaná informatika by škola mohla pro studenty otevřít za rok. Počet potvrzených obětí eboly v Kongu vzrostl na 1033 a počet nakažených dosáhl 2536. Jde o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii.
7: Sport.
8: Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Mezi muži obsadila trojice Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl a Lukáš Rohan pátou příčku. Zvítězili Britové a Slovenky.
7: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Vyladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodové odpoledne. Polná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Proč, prozradím za chvíli.
7: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava. Život plne dál.

0: tančit, zimou i létem, projít bez starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava také dnes. Polná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Místo ní město postaví novou školku s vývařovnou pro 1500 strávníků. Stavbaři nastoupí z kraje měsíce. Dvě náhradní třídy pro děti radnice připravila ve středisku volného času Tempo. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se lékař pacienta, a vyskytla se někdy u vás v rodině nějaká duševní porucha? No, bohužel dvakrát. Poprvé, když chtěla manželka spáchat sebevraždu, a podruhé, když jsem jí v tom chtěl zabránit.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví, víme, že Vysočině jako kraj malých obcí rozdíl zániku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Vzhledem k tomu, že Vysočina je specifická velkým počtem malých obcí, je možné, že velmi malé školy zaniknou nebo se budou slučovat. Kapacita teď městům základních ani mateřských školách nechybí. Pro nejmladší děti se poslední dobou rozšířila nabídka míst v dětských skupinách. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava přijme v pohodový den.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700. 304 452 700.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Záchranářům v Praze spadla z nosítek na obrubník pacientka z domova pro seniory. Později zemřela. Případ prověřují policisté, nikoho zatím neobvinili. Věcí se zabývá také interní komise záchranné služby.
2: Jihlava aktuálně.
3: Kromě oblíbených komentovaných krmení a možností pozorovat letošní nová mláďata se zoo Jihlava aktuálně pyšní také něčím, co se vidí jednou za život. Rozkvetlým bambusem. Návštěvníci ho najdou přímo u tropického pavilonu. Německý soud poslal na 3,5 roku do vězení muže, který s partnerkou a dvěma dětmi žil v jednom z berlínských hotelů 16 měsíců bez placení. Odsouzený zároveň musí zaplatit škodu 2,6 milionu korun. Platbám se dokázal vyhnout díky různým výmluvám a historkám, například, že prochází léčbou rakoviny nebo mu schořel obytný vůz.
2: Sport.
3: Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál během 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a s vámi na rádiu Jihlava už opět Fugas. Připomínám, že je dneska čtvrtek 23. července. No a před námi je opět společné odpoledne, kde vám budu znovu nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Budu pro vás mít třeba informaci o tom, že dárci krve v Jihlavě dostávají děkovné zprávy. No, tak i dál poslouchejte rádio Jihlava a určitě se dozvíte víc. Zůstávejte s námi dobře naladění na pohodových vlnách rádia Jihlava a já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám hned další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Some people say I look like me.

0: Posloucháte čtvrteční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a právě v tuto chvíli na vás čeká pohádka.
1: Pohádky pro každého.

0: Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
1: Ahoj, Tondo! Jejda, co to máš pod vokem? To je monokl?
2: No jo, no.
1: Hele, co se stalo?
2: Ale pomáhal jsem jedný ženský z vody.
1: A ona ti dala pěstí, jo?
2: Ne, ale manželka zrovna vešla do koupelny.
0: Naslyšenou u další pohádky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tati, proč prší?
2: No tak, aby rozkvetly květiny, aby země dala úrodu. No chápu, ale proč teda prší na asfalt?

0: Jste dobře naladěni na vlnách 101.1 FM, posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: V úvozu probíhá oprava dlážděného povrchu mezi Rokycanovou a Třebíského. Dlážděný povrch v nejprudším stoupání ulice bude kompletně předlážděn. Uzavírka potrvá nejpozději do 30. července.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Hezký čtvrteční den přeje Fugas.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Dnešním dnem začaly dárcům krve v Jihlavě chodit děkovné SMSky. Ty na mobil přijdou ve chvíli, kdy krev konkrétního dárce pomůže někomu potřebnému. Budete tak mít krásnou zpětnou vazbu, že vaše krev právě putuje za pacientem, vzkázalo Jihlavské odběrové centrum na svém facebookovém profilu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Na úvod vám povím několik historických dat. 26.8.1278 bitva na Moravském poli. 30.5.1434 bitva u Lipan. 24.8.1572 Bartolomějská noc. 21.6.1621 poprava 27 českých pánů. 27.7.1896 čtvrtý kongres druhé internacionály. Ptáte se, co mají všechna tato data společného? Všechna tato data jsou nezapamatovatelná. Problém zapamatovatelnosti historických dat se, pokud víme, zabýval pouze Jára Cimrman. V úvodu své knihy History and Memory si položil otázku, jakou funkci má historická událost? A hned si také odpověděl. Dvojí. Za prvé, událost ovlivňuje chod dějin, za druhé, událost se stává dějepisným učivem. Historikové mívají tendenci druhý aspekt podceňovat, ale Cimrman snesl přesvědčivé důkazy, že druhá funkce dějinné události je stejně důležitá jako první. Ne-li důležitější. Co se například stalo roku 1775 u Chlumce nad Cidlinou? Oddíl vojska zahnal několik desítek sedláků do rybníka. Jako dějepisná látka s názvem Bitva u Chlumce zdeptala tato šarvátka miliony žáků i učitelů. Nevíme přesně, kolik sedláků u Chlumce padlo, ale rozhodně méně než nedostatečných za neznalost tohoto dějepisného učiva. Spočítali jste padlé, volá Cimrman na adresu historiků. Ale spočítal někdo i ty statisíce dětských traumat, rodinných tragédií, zákazů vycházení, tělesných trestů, disciplinárních řízení s učiteli, sebevražd, školních inspektorů. Ne, pánové, historická bitva napáchá často větší škody v učebnici než na válečném poli. Cimrmanovi úvahy ústí v logický závěr. Politikové by měli myslet nejen na to, co svými skutky způsobí v dějinách, ale i na žáky, kteří se o tom budou muset učit. Pro důležité akce, které vejdou do historie, by měli proto volit zapamatovatelná data. Cimrman podrobil ostré kritice císaře Ferdinanda II. Za popravu 27 českých pánů 21.6.1621. Objektivně uznává, že volba 21. června pěkně koresponduje s 21. rokem. Zároveň se však ptá, byl by pro mocného Habsburka takový problém popravit o 6 pánů méně? A v případě, že by to problém byl, mohla se poprava konat o 6 let a 6 dní později, čímž by se nám dvojčíslí 27 ozvalo třikrát.
6: Rádio Jihlava. 100.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
2: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
1: S Lucí Borhyovou
2: a Rejem Korantengem.
1: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
2: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Pěkné odpoledne. Sněmovna má projednat prezidentem vetovanou novelu rozpočtových zákonů v úterý 25. srpna. Prezident spornou kritizovanou novelu vetoval ve středu. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují a jsou odhodláni ho přehlasovat. Potřebují na to nejméně 101 hlasů. Koalice jich má 108.
3: Co se děje v kraji?
4: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se dnes popolední zřítil vrtulník Venom s 5 vojáky na palubě. Jeden člověk pád nepřežil. Tokijská městská správa povzbuzuje muže, aby v práci kvůli vysokým teplotám nosili častěji šortky. Reakce jsou smíšené, protože některé ženy prý pohled na holé mužské nohy obtěžuje. Zároveň se cítí diskriminovány, protože se předpokládá, že oni budou do kanceláře i nadále nosit punčochy.
3: Sport.
4: Reprezentační útočník Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové Slavii. Nejlepší střelec minulé prvoligové sezóny, který byl po květnovém nedohraném derby vyřazen z kádru, se před startem nové sezóny vrátil do týmu.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Krásné čtvrteční odpoledne vám z vln 101.1 FM přeje Fugas a už za chvilku se podíváme na to, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to určitě počkejte a mezi tím se zaposlouchejte do dalších hitů, které vám Rádio Jihlava nabízí. Tak přejeme hezký poslech.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější

Posloucháte pozdní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 23. července a i v tento den se nám rodili slavní. Tak třeba zpěvačka a miss Eliška Bučková, herec a hudebník Vojta Dyk, herečka Kristýna Liška Boková, ale taky třeba představitel Harryho Pottera, herec Daniel Radcliffe. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a na Rádiu Jihlava posíláme další hudební dárek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijďte k nám někdy s manželkou na návštěvu. Bohužel nemůžeme. Děkuju, to je od vás milé.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Dneska máme čtvrtek a je 23. července. Český premiér Andrej Babiš zaujal ruská média, když v pondělí zpochybnil přínos takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu v obraně před ruskou invazí. Šéf české vlády uvedl, že tato koalice kromě slov nikdy nic nepřinesla. Slova, která zaujala ruská média, pronesl Babiš v pondělí na tiskové konferenci.
1: To, čeho jste se dopustil, svědčí o tom, že nemáte všech pět pohromadě.
2: Ale nás je v koalici šest.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Já vám právě teď nabízím hudební zprávy, neboli Zadrak.
6: Zadrak. Zadrak. Zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
5: Zpěvák Robbie Williams se vyjádřil k virálnímu videu z finále mistrovství světa ve fotbale mezi Španělskem a Argentínou. Vyvrátil v něm spekulace, že by bílá látka, která mu během živého rozhovoru vypadla z obličeje přímo na mikrofon, byl kokain.
7: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
8: A ty se ptáš, co já a jak mi měla být.
5: Blízký přítel hudebníka Jiřího Vondráčka, tatínka zpěvačky Lucie Vondráčkové, opět stanul před berounským soudem. Tentokrát za to, že Jan Šinágl lhal o majetku. Chtěl se tak vyhnout tomu, aby ho stát zpeněžil a zaplatil tak odškodnění Heleně Vondráčkové. S níž prohrál soud.
7: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
9: Krátí se stíny, ať hází kamenem, kdo je bez vene.
5: Už za pár dní sfoukne Janek Ledecký na dortu 64 svíček. Kdo by ale čekal povolené bříško nebo ochablé svaly, ten se šeredně plete. Zpěvák se pochlubil fotografií z dovolené, na které surfuje na vlně za motorovým člunem. No a kromě odvahy zaujal třeba i pekáčem buchet.
6: Zadrak, zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
4: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
3: S Lucí Borhiovou
4: a Rejem Korantengem.
3: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
4: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň, štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezký čtvrtek. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle jeho návrhu by však nešlo o plošné snížení věkové hranice. Týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů. Nová pravidla by mohla začít platit už od ledna 2028.
8: Co se děje v kraji?
9: Na Pelhřimovsku budou linkové autobusy jezdit od 2. srpna podle nových jízdních řádů. Zajišťovat je bude dopravce ČSAD autobusy České Budějovice, který od kraje dostal zakázku na 10 let. Budou zavedeny nové spoje. Jinde na Vysočině už nově vybraní autobusoví dopravci jezdí od minulého roku. Na Slovensku se od září zpřísní postihy za dopravní přestupky. Nová pravidla mají přinutit řidiče jezdit opatrněji a snížit počet tragických dopravních nehod. Řidič, který v průběhu jednoho roku třikrát vážně poruší pravidla silničního provozu, musí absolvovat doškolovací kurz, zkoušku z dopravních předpisů, praktickou jízdu a rehabilitační program.
8: Sport.
9: Fotbalisty Artisu Brno posílil brankář Tadeáš Stopen, který bude v týmu ligového nováčka hostovat v nadcházející sezóně z Olomouce. 22-letý gólman už odchytal za Artis 2 zápasy v přípravě.
8: Rádio Jihlava.
10: 101.1 FM.
8: Jsme tady s vámi.
11: Další čtvrteční podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je nachystána. No a i v té vás slovem bude nadále provázet Fugas. Kromě jiného se třeba dozvíme, co můžete dělat o víkendu na zahradě. Podrobnosti se dozvíte už za malou chviličku. Tak přeji všem hezký čtvrteční podvečer a hlavně pohodový a ničím nerušený poslech.
8: Rádio Jihlava 101.1

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Posloucháte Rádio Jihlava a jeho podvečerní program s Fugasem.
0: Zahrádkářský servis.
1: Koncem července je období, kdy se zahrada obvykle vyrovnává a záhony trvalek začínají kvést. Je důležité řezat trvalky, aby z nich vyrostl nový porost listů a květy. Teď je ideální čas pro jejich regeneraci. Dále je dobré zalévat rostliny a hnojit, aby v nich rostla silná zásoba pro zimu. Je také důležité kontrolovat záhony na škůdce a choroby, aby se zajistila zdravá a bohatá zahrada po celé léto.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: I řekl Bůh lidem, milujte se a množte se. Číňanům to řekl třikrát.

Prachařova snoubenka, Sára Sandeva, rozchod po 7 letech. Vítejte v bulvárním okénku. Rozhodla se ukončit vztah, který trval dlouhých 7 let. Sára Sandeva se ovšem nerozešla se svým snoubencem Jakubem Prachařem, ale ukončila spolupráci s dlouholetým kadeřníkem Michalem Zapomnělem. Nejen, že se staral o její hustou hřívu, ale herečka byla nějakou dobu dokonce i tváří jeho vlasových produktů. Ale zřejmě nastal čas se rozejít. Tímto chci poděkovat Michalovi a celému salonu za 7 let péče, která dneškem končí. Ať už salonu i tobě, Míšo, přeji hodně štěstí, napsala Sandeva před několika dny k fotce, kde jí Zapomněl naposledy ladil vlasy.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, Fugas vám všem přeje krásné čtvrteční pozdní odpoledne. Pojďme se teď podívat do pražského Klementýna, jaké v tento den tamní meteorologové naměřili hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 23. července v roce 2009, kdy bylo 34,1. Nejstudenější 23. červenec byl v roce 1978, bylo jen 9,3. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 20,5 stupně. Toliko pro dnešek od Fugase na rádiu Jihlava. Já se s vámi loučím, přeji vám hezký zbytek večera i noci strávený s rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra, kdy už bude pátek. V 11 hodin tady na vás budu čekat. Do té doby, čau bas Fugas.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Bez...
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Na práci s mateřským mlékem budou kvůli evropské legislativě stejné požadavky jako na zacházení s lidskou tkání nebo orgány. Většina zařízení s mateřským mlékem má asi rok na přeměnu v takzvané mléčné banky. Jedna taková bude přitom stát i několik desítek milionů korun. Většina náhradního mléka se dnes v Česku k novorozencům dostává přes porodnice, které si ho sami nazbírají.
2: Jihlava aktuálně.
3: Vysoká škola Polytechnická Jihlava potřebuje podle rektora Zdeňka Horáka zvyšovat kvalitu výuky, podporu studentů i nové magisterské programy. Obor aplikovaná informatika by škola mohla pro studenty otevřít za rok. Počet potvrzených obětí eboli v Kongu vzrostl na 1033 a počet nakažených dosáhl 2536. Jde o nejrychleji se šířící epidemii eboli v historii.
2: Sport.
3: Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Mezi muži obsadila trojice Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl a Lukáš Rohan pátou příčku. Zvítězili Britové a Slovenky.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: hlava. Nechte se bavit.
1: Syn gangstra se ptá otce. Tati, co je to etika? No, to je při obchodování ta nejdůležitější věc. Drogový dealer ode mě kupuje 100 gramů heroinu a platí 100 dolarovou bankovkou. A když odchází, všimnu si, že mi dal dvě slepené 100 dolarovky. A tehdy začíná etika. Mám to říct šéfovi, nebo ne?

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká blondýnka kamarádce, ten můj mě opravdu miluje. No třeba se chce s tebou jenom vyspat. Kde pak? Na vyspání se mi nemusí kupovat čokoláda.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se pan Novotný dcery. Hele, nevíš, maminka se chystá někam večer jít? Jo, tati, jde do kina. Aha, a nevíš, jestli jdu s ní?

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. I think they can make it a better place.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: for that. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Jihlava.

na cestu sedal, pelikán křídly zamával. Vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

věčný cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neutírá.

0: roku vyhledá.
1: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe. I could stay awake just to

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120 L.
2: Prosím? 120 L.
1: Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad.
1: Ano.
2: Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mě někdo ukrad.
1: Jako no, já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače, ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od tam?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
1: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No a museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Se spánky z břidlicový.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je Menšík. Menšík vás vždycky překvapil tou konečnou poentou. My jsme točili, pan Tau se to jmenovalo, a to byl 11-dílný seriál. A my jsme tam, jak jinak, jsme tam dělali manžele. A to bylo filmovým způsobem dělaný. A to skutečně je dlouhá doba, než to zasvítili. Vždycky to byla strašná doba, taková přehlídka ztraceného času. A tak jsme v té maskérně jsme drbali a drbali. A když už jsme neměli koho drbat, už bychom bývali drbali málem sami sebe, tak Menšík povídá, hele, já tě naučím cvika. Já pám dobře, no tak přines druhý den karty. A já ale neznám ty regule té hry. On říkal, to je jednoduchý, to já ti vysvětlím. Tak mi vysvětlil jako principy té hry. A pá, už tomu rozumíš, já pám, jo, už jo, tak budeme hrát. A začali jsme, a o peníze povídá, to bych teda, jinak mě to nebude bavit. To už se mi začalo méně líbit teda. Tak jsem říkal, no tak dobře. Tak jsme začali hrát o peníze a první hru on mě zarazil a povídá, to jsi udělal špatně, to je chyba. Já povídám, počkej, ale to jsi mi nevysvětlil, tak to nebudu platit. On měl na všechno odpověď, pojď budeš, protože si to budeš líp pamatovat. Jo, tomu člověk neujel. Menčikle. No tak jsem mu zaplatila, hráli jsme dál. Já jsem tedy prohrávala. A jednou zase mi vyčet nějakou chybu, hráli jsme v maskérně, na stole jsme měli ty peníze. A jednou mi zase vyčet nějakou chybu, já už jsem se rozčilila. Řekla jsem, že je kreten, že s ním hrát nebudu, že bych s ním prohrála celý honorář. On taky řekl, že jsem něco vodkl. Jo? A to jsem se zase já urazila. A tak jsme každý šli do svý šatny, rozčilený, rozhádaný. A tam jsme schladli za chvíli a zase jsme se vrátili do té maskérny a... Někdo nám ty prachy ukradl.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zase se svým bohem, smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

Fontána, to bude na pořád.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: What I like about the foreign trade is meeting new, exciting people all the time.
2: Mirjana řekla zajímavou věc. Řekla totiž, že ji na zahraničním obchodě nejvíc přitahuje ta možnost stále poznávat nové zajímavé lidi.
1: Ano.
2: Co na to říkáš?
1: No, neříkám na to nic.
2: Jak to nic?
1: No nic, no prostě nothing.
2: Tak aby si věděla, tak Mirjana má z tebe pocit, že máš v sobě jakousi úžasnou moudrost a vyrovnanost.
1: Tak to jí řekni, že to už je právě ta staroba a otupělost.
2: No a dál, no tak řekni, co děláš, co jsi dělala, jen tak mluv.
1: No nestačím se divit, to dělám. A co jsem dělala? No děti jsem dělala, nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva.
2: She's so sorry, she doesn't speak English well.
3: Keca.
2: Nebuď drzej.
3: Se naučí česky, když nám se porozumět.
1: What she does like.
2: Co prý máš ráda?
1: Trhni si nohou.
2: Já nemůžeš Mirjaně říct, který věci máš v životě ráda.
1: Panebože, tak višňovou marmeládu, teplý vítr, Karlův most, modrotiskové povlečení na peřiny, vkus inteligenci a toleranci. A tebe? Někdy. Přeloši to, srabe, jdu spát. Good night, everybody.
2: Dobrou noc.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to spral. Lásku moji, kníže Igor si bere

0: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdálo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takhle trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla, Petře, tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek z Tater.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: táhnout k domovu, že ho dokonce přivazovala řetězem k noze od stolu. Pouštěla ho ven jen jednou týdně, a to do sklepa pro uhlí. Pak se zjistilo, že manžel jí byl nevěrný 2 roky, každý týden, se sousedkou ve sklepě na uhlí. Nová rada, jak přežít nevěru, zní: mějte srdeční arytmii. Proč? Protože vášeň vašeho muže k nové, hezčí, mladší, lehčí partnerce může dokonale stlumit vaše věta: je mi jedno, kde jsi a kdy se vrátíš, ale hrozně mi buší srdce. A kdybych náhodou zemřela, odveď, prosím tě, Danušku do školky. Nevěrní manželé většinou pohasnou ve svém milostném vzplanutí, když zjistí, že jejich manželka už ji sice nemilují, ale nějaký ten vztah k ní, když spolu žijí tak dlouho, přece jen mají, je ohrožena vážnou chorobou. A chytrá manželka je proto vážnou chorobou ohrožena pořád. Zvlášť tehdy, když její muž chce změnit svou dosavadní image. Viagru chce vyzkoušet každý muž. A když každý, tak i náš, váš. Je proto nezbytné okamžitě, Viagra je v prodeji, učinit opatření. A to opatření je naše další rada. Skamaraďte se s kardioložkou. Proč? Protože vaše kardioložka vašemu muži řekne, že on Viagru používat nemůže. Jeho srdce už totiž nebuší tak pravidelně jako za mlada. Taky má oslabený organismus. A pár let života na téhle zemi mu může lékařka zaručit jen tehdy, když bude váš muž jen s vámi doma provozovat normální zdravý sex. A když bude váš manžel provozovat sex zvlášť zdravý a opatrný, tak může kardioložka od svého známého sexuologa opatřit Viagru, až budete slavit narozeniny.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: way. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení přátelé. I v mým životě se vyvrbilo spousta dobrých skutků. No ale za některý z nich jsem musel draze zaplatit. Jako kupříklad jednou na Vánoce s mojí maminou. Já jsem měl teda tři maminy. Jedna, co mě rodila. Druhá, ta mě kojila. A ta třetí, moje manželka. No, tak tam mě zase celý život jenom dojila. Já jsem vykopnul a slavil jsem s maminou, co mě rodila. Jo. No a ona chuděra stará, nemohla před Vánocema se sehnat nikde stromeček. No já jsem za ní přijel, že spolu oslavíme štědrý večer. No a bez stromečku to by nebyly, že žádný Vánoce. No to by nebyla, že žádná vánoční pohoda. No vemte si to, na co bych si popovisil bombony, že? Nebo na co bych si popovisil koule, že? No tak jsem se rozhodl, že i na poslední chvíli ten stromeček se ženu. Že říkal jsem si, že stejně to budou její po poslední Vánoce. No ne, že by byla nemocná, ne. Nebo že by se chystala umřít, jo. Ale ona měla udělaný strop z hurdisek. No, tak jsem si myslel, že to na ní asi brzo spadne. No vydal jsem se za svým známým hajným na hajovnu v vozdu. No a hajný mi prodal na nádhernou borovičku. No a já jsem si to šušu padil zpátky na autobus. Na zastávce se seděla akorát taková stará babizna. A když jsem si zapál cigáro, tak měla keci, já to prý típnu, že ten kouř jde do držkovala, že prostě jíte ten kouř babi. No, tak já jsem ji někam poslal. Asi víte kam, že? Byly sice Vánoce, štědrý večer, svátek všech lidí do dobrý vůle, a stejně jsem ji poslal do prostě jsem ji někam poslal. No. Když bylo asi 10 minut do příjezdu auto toho do dopravního prostředku. No, tak jsem si odskočil na záchod. No, ale stromeček jsem si pro jistotu vzal se sebou. Co jsem si říkal, aby mě ho bába třeba ze steku nezlomila, nepoplývala, že? Nebo aby ho prostě aby s ním něco neprovedla, no. Tak jsem si ho vzal sebou na záchod. No nebyl jsem tam dlouho, udělal jsem si jenom svoji potřebu a chtěl jsem jít zpátky, ale co se nestalo. Ten záchod neměl zevnitř kliku. No a že železní dveře nešly ani hrubou silou otevřít. No nezbývalo mi nic, než tu babičku poprosit. jestli by mi ze zvenku neodevřela. No, dělala hluchou baba, aby znajna smradlava, no. No, prostě se mi popomstila, no. No, polilo mě hrůzou horko při pomyšlení, že by mě ujel autobus a baba by s ní odjela. A mě v opuštěným záchodku na čtyři večer by nikdo nenašel a do rána bych zmrznul jako kukus masa v mrazáku. No a stalo se. Když přijel autobus, no tak nechal popuštěný motor, takže autobus neslyšel moje volání, kopání do dveří a zmíl, babi znovu odjel do pryč. A byl jsem v pytli. Tolik jsem se těšil na ten štědrý večer, jak budu s maminou slavit. Těšil jsem se, jak budu zabíjet kapra. Jak mu budu vyvindávat vnitřnosti. Jak budu s maminkou zapalovat svíčky. No a teď by bylo jasný, že celý štědrý večer strávím na hajzlu. No, ještě asi půl hodiny jsem koupal do dveří, no a pak jsem to vzal a začal jsem slavit štědrý večer. Stromeček jsem ověnčil se řetězem ze spachovadla. Místo svíček jsem tam navěsil cigarety a zapálil jsem je. Začal jsem zpívat vánoční koledy. Jo, a v kapce jsem našel vlašský voře. No, tak jsem do něj dal cigáro, zapál jsem ho a popouštěl jsem si ho v záchodovým míse, no. Pod stromeček jsem si mohl sám sobě tak akorát. To jsem si už naděl předtím. No, potom jsem si leh pod ten stromeček a usnul. Ráno mi tam našel nějaký Vietnamec. Říkal, že jsem byl mrazem úplně stuhle. Zavolal za záchranku a po policajti. No, a představte si, když ty policajti ohledávali mi místo čičinu. No tak za tou za záchodovou mísou našli tu kliku o těch dvě. To je rozumí. To opravdu. No jestli to nebyla smůla. No ale to už se tak někdy stává. No. A o tom to je.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Slečno.
2: Prosím, přejete si.
1: Za hodinu letím do Brna, objednal jsem si biftek, abyste mi přinesla nějakou chrupavku, nebo co?
2: Pardon. To není chrupavka, to je šlacha.
1: No a co, chrupavka nebo šlacha, já v tom nevidím velký rozdíl.
2: V tom je rozdíl. Šlacha je pružná tkáň, která připojuje svaly ke kostře, zatímco chrupavka je...
1: Moment, prosím. O chrupavce není v jídelním lístku jediná zmínka. Tady stojí napsáno biftek, ten jsem chtěl. Hovězí biftek. Hovězí je u mě kráva! Žádná chrupavka.
2: Kráva, samice tura domácího. Název pro vzrostlá samičí individua přežvíkavců. Mládě se nazývá tele, vzrostlé individuum potom jalovice a teprve až po obřeznění říkáme kráva. Délka střev 20 metrů, dojivost, to je podle plemene, kostromská nadují až 10 000 ročně, zatímco...
1: Moment, takhle se prosím nedorozumíme. Já jsem si objednal biftek a chci biftek. Délka střev mě nezajímá. Zavolejte mi vedoucí nebo ředitele nebo někoho, koho tady máte.
2: Co si začte prosím přát?
1: Já jsem si objednal podle jídelního lístku biftek. Ano? Mm-hmm. Tady slečna mě přinesla zcela odlišnou, ne-li přímo protichůdnou část řečeného sudokopitníka. Česky řečeno, nedá se to už vejkat.
2: Já vám dost dobře nerozumím, oč vám vlastně jde. Náš milý host to říká špatně. Žvíkání je zvláštní druh přijímání potravy u některých živočichů. Jistě mi rozumíte, že? Jejich žaludek má 4 části. Zatímco žaludek velblouda má jenom části 3.
1: Tak dost. Já osobně jsem, prosím, živočich, který má pouze jedinou část. Já chci biftek, který se dá sníst a nemusí se žrejkat.
2: Pardon, naše servilka Marie vystudovala vysokou veterinářskou školu a v otázkách živočišné výroby se dokonale vyzná. Mít její znalosti kterýkoliv zootechnik, tak oblízne všech 5 prstů.
1: Já nejsem zootechnik a stačilo by mě úplně ke spokojenosti, kdybych měl příležitost se oblíznout nad objednaným biftekem. Ano, přineste mi, prosím, biftek, jak je psáno v menu. Dejte mě biftek, jak to stojí v menu. Co jak jsem řekl? Povídám biftek, jak chci biftek, jak je to stojí v menu.
2: Vy máte špatnou výslovnost, pane. Menu je slovo francouzského původu a neříká se menu, ale menu. Chápete to, prosím, menu.
1: Dobře, tak tedy menu. Ale mě jde spíše o ten biftek. Menu si můžete strčit za klobou.
2: Krásně jste to řekl, vy máte vynikající talent. Nože nyní se podívejme na druhé slovičko, které je zase opět anglického původu. Je to slovo beefsteak. Ano, dlouhé i a diftong ej.
1: Jaký diftong? Jaký diftong? Prosím, kuchař Rorejs ceny kontrolovala šutinatá. Jaký diftong?
2: Není náš zaměstnanec, pardon. Diftong je dvojhlas.
1: Tak mi to přinese třeba stojí v dvojhlásku, jak to stojí v menu. Ale nedějte tady ze mě šaška.
2: To by mě bylo velice nepříjemné, kdybyste se domníval, že já z vás dělám šaška.
1: No děláte mě šaška.
2: No nikdo z vás nedělá
1: šaška. Ne, děláte mě šaška.
2: No to by bylo veliké fopa, kdybyste se domníval, že já z vás dělám šaška. Nikdo z vás nedělá šaška, pane.
1: Ne, děláte šaška.
2: Ne, nedělám za šaška. Prosím, já jsem vystudovala institut cizích jazyků a v tomto směru mám dokonalé znalosti, pane. Víte, každý jazyk, rozumíte mě, to je...
1: Já nechci žádný jazyk, já chci pořádnej normální biftek, jak to stojí v menu.
2: Jak jsme se dohodli, prosím, opakujte to.
1: Nebudu nic opakovat, nebudu nic opakovat. Zavolejte mi vedoucí, nebo ředitele, nebo provozního, nebo někoho.
2: Co pak se přihodilo, jste snad nespokojen s obsluhou?
1: Vážená paní.
2: Prosím.
1: Já jsem z Moravy.
2: Ano.
1: No. Já nevylučuju, že se nevyjadřuju zcela přesně česky, i když o tom tedy pochybuji. Tyto dvě dámy mi zřejmě dost dobře nerozumí, protože jedna mi nabízí chrupavku a druhá zase jazyk. Já se vás tážu. Mám já právo a nárok na to si tady objednat a sníst normální pořádnej beefsteak? Jak to stojí v menu?
2: Správního hlediska zajisté. Zde existují určité právní vztahy.
3: jejímž účastníkem jste na jedné straně vy, jakožto fyzická osoba, a na druhé straně my.
1: Pardon. Jakou fakultu jste rád žila vystudovat?
3: Právnickou.
1: A tady, prosím, tady toto, to je restaurán, anebo Akademie věd?
3: Samozřejmě restaurán.
1: Restaurán. No tak když je to restaurán, já vám něco povím. Já mám důvodné podezření, že vy máte tady někde manžela, vy tady máte byt, že ano, a vy tu máte slušný plat. To všechno bych dovedl pochopit. Já mám ale podezření, že to všechno máte, ale že nemáte kuchaře! Tak mě sakra přiveďte někoho, kdo má hotelovou školu a kdo mě přinese pořádnej beefsteak, jak to stojí v menu, na což mám právní nárok, jakož to fyzická osoba. Jinak vám tady z toho udělám valašskou budu!
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zničil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Rádi bychom vás přivítali na nočním pořadu divadla Semafor na návštěvním dni.
3: Věci, a tady jsme do rána.
2: Tedy úvodem bychom vás chtěli seznámit s dopisem, který nám před několika týdny přišel poštou.
3: Poštou. Lékárna nám ho doručila.
2: Ale uvádím to pro příklad, že by třeba holub poštovní mohl přilétnout a něco bílého za veřej utrousit. Proto to upřesňuju. A ten dopis je nesmírně zajímavý, kvůli němu vlastně tyhle pořady děláme. Zní takto. Milí synci, určitě jste zvyklí na dopisy od děvčátek plných půvabu a zarazí vás psaní staré báby. Leč já to s vámi mladými umělci myslím moc a moc dobře. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší podkrkonošské vesničky zavítala jednoho letního dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Hrál milovníky a všechny ostatní strčil do kapsy. Ano, proč bych to zapírala? Uprchla jsem s ním a prožila několik krásných, leč krátkých týdnů v jezevčí noze, kterou tak dovedně adaptoval. Bohužel mě opustil s dcerkou řezníka, dal přednost materiálnímu zajištění, ale přesto jsem nepřestala mít ráda ani jeho, ani umění. A vy, pane Brabec, jste mu hodně podobný. I postavou chatrnou. I vás bych uzvedla jednou rukou. Ráda bych vás všechny jednou poznala mimo jeviště, neoficiálně, jako tenkrát Reného, i když samozřejmě ne tak důvěrně. Vy jste hodně písniček, pane Brabec. Buďte jako Karel Hašler, když na stůl s kloboučkem vyskočil a zanotoval tu naši. A hlavně pište písničky o slavné Praze, které ani socialismus neubral na kráse. Vaše Božena Hulová, deskovice číslo popisné 312.
4: Právě na základě tohoto milého dopisu rozhodli jsme se s přáteli v divadle Semafor uspořádat jakési noční posezení s přáteli.
2: Takové dýchánky,
4: přástky bychom mohli říct.
2: Čaje o 11. hodině noční.
4: Zkrátka sešlosti, na kterých bychom přečítali svá krátká slovesná dílka. Kamarádi by přispěli písničkou, ondy filozofii nebo trochu šprýmy.
2: A budeme rádi, když i do toho večera se nějak aktivně zapojíte i vy. Nakonec tady by bylo dobré zmínit se o programech, to jsou ty knížečky, jak jste je dostali, tak tam jsou, o těch bychom si měli povědět něco bližšího. Tam jsou takové rubriky, každý dostal tušku k tomu, aby si to pečlivě vyplňoval a to není jen tak, abyste si mysleli nějaká legrácka nebo blbinka, to je závažná a důležitá věc, to je v podstatě doklad a my eventuálně se Slávkem o přestávce uděláme namátkovou kontrolu, jestli to někdo neodbývá.
4: No to my můžeme. V případě, že byste to snad nevyplňovali, tak to my vám můžeme sebrat tušku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak koho pak tam máme dál?
2: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
1: Už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
2: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
1: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? OK, tak ho sem pošlete, OK?
2: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
3: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
3: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
3: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. Ne. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: A. OK, OK. Ale celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní. Jmenuje se Bitva o kompetence. A celý se bude odehrávat v parlamentu.
3: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
3: A režisér, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
1: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
3: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
3: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
1: Stranu zase, možná. Scénář.
3: No.
1: Teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Nad dopisy diváků.
2: Ještě dříve, než prozradím, s kým a o čem si dnes budeme nad dopisy povídat, ocituji pár diváků. Opravdu skvělé, pestrá a přitom napínavá podívaná, jen tak dál. Hlavní hrdina okouzlil celou naši rodinu. Prostě Sandokan je jednička. Gratuluji našim tvůrcům. Je vidět, že když chceme, umíme natočit seriál, jaký nám může svět závidět. No, chtěl bych upozornit diváka J.N. z Čakovic, že přestože herci mluvili česky, jde o seriál italský. Další dopis. Milá televize, jmenuji se Jana, chodím do 8A a miluju Sandokana. Jsem už totiž dospělá. Mám jedničky. Jenom z matiky mám dvojku. A do třetice dopis od pionýrů. Poraďte nám, kde sehnat adresu Sandokana. Chceme ho pozvat na dožinkové slavnosti. Všechny náklady samozřejmě hradíme, píší pionýři ze Slušovic. Protože dopisů s podobným přáním přišla celá řada, mám teď milou povinnost představit vám našeho dnešního hosta. Dobrý den, Sandokane.
3: Dobrý den.
2: Sandokane, co říkáte tak mimořádnému ohlasu seriálu u našich diváků?
3: No, přiznám se, že takový úspěch nečekal u nás v Itálii vůbec nikdo. Informace, které jsme měli o českém televizním divákovi, byly kusé, někdy i zkreslené. Ale jedno jsme věděli přesně. Český divák prahne po krásném hrdinovi. Tady jsem měl usnadněnou pozici tím, že přede mnou šel v televizi Claudius. Dokonce víme, že hrdinkou jednoho českého seriálu byla sova.
2: Jakého seriálu?
3: Já neznám český název, ale v Itálii běžel pod názvem Špitálo Periferio.
2: Aha, jenomže to byl ten sova.
3: Jo, to byl ten sova.
2: Ano.
3: Ale podle slovníku je sova žena.
2: Podle seriálu je sova muž.
3: Helejte, jestli muž, tak snad sovák, ne?
2: Ne, hrál ho chudík. Ale to jsme odbočili, Sandokane.
3: To jsme odbočili.
2: Diváky by jistě zajímalo, čeho si na své popularitě nejvíc vážíte.
3: Že jsem se dostal na trička. Víte, já jsem viděl ta trička na vlastní oči a byl jsem dojat, jaký byl o ně u stánku zájem. Nejsem totiž v Praze poprvé, byl jsem tu už jednou, na Matějské pouti, ve vašem pražském parku Kulturato Odfukato.
2: No, u našich diváků v současné době kraluje hit o Sandokanovi.
3: Ano, ano, znám i českou verzi dvojice Kotwald Hložek. A víte, že ti dva jsou velice populární v italských školkách?
2: Nepovídejte.
3: Ano, a tu jejich písničku, víte, kterou mám na mysli? Víte, kterou? Tak já nevím, jak se to jmenuje česky, italsky je to Signoretti neplnoletti. Tak tuhle tu písničku jsme si s Marianou často zpívali.
2: Děkuji vám za rozhovor.